aby bylo často lidem do zpěv. A nemyslím jen na oslavy, aby měli všichni svoje doma. A nemyslím jen na byty. Aby mohli všichni říkat pravdu. A nemyslím jen

0: na hvězdu
1: a čekal, že dostanu znamení. Hvězda tiše padala a nedala mi k dalším přáním čas. Cesta domů z hospody je stejná, vůbec nic se nemění. A tak doufám, že tu hvězdu uvidím dneska zas. Doufám, že snad aspoň hvězdu.
2: U nás doma už se nepočítá ani do pěti.
3: Raz, dva, tři.
2: První, druhá, třetí a hned facka přiletí. Když to slyší sused slzy, kanu dojetím. Enem křapnu dveře, hned uhybám koštěti.

V robote se baby ptajú, synku, co je ti? Ezi, nechybí ti kusek lásky obětí. V noci v ložu slyším, enem jatra tvrdne ti. Kdo nemůže, ten aj z kufry poletí.

Boží mlyny melu, každý soudce řekne ti, ten náš tomu dodal, ještě že jste bez dětí. Domácího násilí já se stál obětí, teď tě čeká milý zlatý, svobody odnětí.

Ruky deště bolí, rány se otevřou a naplní se solí. Držím tě za ruku a nemám žádnou záruku, že nezůstanu o žebrácké voli.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ať je sad letos nerodil,

tam vzadu vykáceli se. Kořeny vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolik.

museli zasypat. To nikdy nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo. To nikdy nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo. Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal? Prej, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

hlavy vám mají tak lise. To cítíte blízkost záhuby, ale člověk nic nedozví se, nic. Bojíme se jen strašáku, něčeho z hlavy ničí, ale nepřivedou nás ke strachu. Nikdy.

poslední relí. A jen had zatáček svý se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí. Rychlostí divokých koní, co zbožňují cmal.

řemeslo zlý a starý mám. Těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj

sedraný šat a drsná tvář. On trochu krat a byl to žhář.

0: voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Je krátce po třetí.
0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

a klidně i mohlo se stát. A klidně i mohlo se stát. Je to začátek a konec.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

chodníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie. Utratíme drobný na zpáteční líst, pro pořádek děláme s tím trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaný řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě, všude je šance nějaká.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: Dělal jsi něco?
1: Nedělal jsem nic.
0: Mluvil jsi s někým?
1: Já říkám s nikým. Absurdní otázka, absurdní odpověď. Co na to říct? Absurdní otázka, absurdní odpověď. Co na to říct? Přitom je jasný, že jsem někde musel bejt. A něco jsem tam přece musel dělat. A určitě jsem taky s někým mluvil. Ale s kým a kde

že jsem někde musel bejt. A něco jsem tam taky musel dělat. A bez pochyby jsem tam s někým mluvil. Ale s kým a kde a o čem, zabité mě netuším.

zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalej

lid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu,

Teď už mi říkej tak, jak chceš, kdo pro tě vlastně jsem. Řekni, co celé roky říkala jsi jen čtyřem hluchým zdem. Teď už mi říkej, jak ty chceš, země měřič nebeských sfér. Sladký a dochvilný jak kozina, švejk český a hasfér. Tak mi říkej, jak ty chceš, Nikola Šuhaj, tajemník, Jánošík, co má všechno na háku,

jak ty chceš, může cokoliv se stát. Budou zjišťovat mou totožnost, ale já nejsem s nikým

jak ty chceš, v jaké roli proti vlastně jsem. Říkáš Mozartův Don Juan zpívaným kastrátem. Tak mi říkej, jak ty chceš, vegetariánský vůdce mas.

0: říkej tak, jak chceš, jak nemohla jsi dřív, když se stále divila, jaký žiješ div. Když býval jsem tvé želízko, v ohni lásky rizíkov, když říkala, tolik tě miluju, že ani nemám slov.
1: Je krátce po čtvrté hodině.

špína je velmi relativní pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou mejtla ani louhy.

jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Jedna z hlavních starostí, co bije do očí, je otazník, co na tebe i v spánku útočí. Ať si skromnost jediná, nebo pyšný jako páv, otázky se kupí kolem majetkových práv. Kdo bude bydlet na tvém klájmu u řeky? Kdo jezdit ve tvém autě na cesty daleký? Až krejčí nebo švadlena ti střihne na rubáš, co se stane, až nastane až. Až k červenci či k lednu už neodvedu daň, do sklenky podívám se ke dnu, popel spadne na divan, vítr srovná záhon kytek, co rostly před domem za řadou potyček a bitek, mávnu bílým praporem, až řeknu svému řidiči v služebním žaketu, co si sem si zapomněl, vezmi to před... Vítr srovná záhon kytek, co rostly před domem za řadou potyček a bitek, mávnu bílým praporem, až řeknu svému řidiči v služebním žaketu, co si sem si zapomněl, vezmi to přes krétu, až odpoví.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Vidíš, jak se mění svět, každým dnem sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním

a straky odnesou má zrcátka. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes.

svou touhu bez četů. Nevím, jestli jim to věřit, hercům, co se snaží vetřít na Olymp zmocněnců.

jako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol. Přišel jsem si jenom střelit medvěda, možná vzala za svý nějaká etika, ale nikdy bych ty vole ne...

0: pěknej v obličej. Kdo pod paží sprej nafoukal, a jsem in a je mi hej.
1: A jsem in a je mi hej.
0: A jsem in.

To je lid i povídat. Divím se těm škarohlídům, něco jim fic

chemie ne, přece my, chemie ne. Nerozumíš mi? Chemie ne.

Ještě kopali jsme za tři rohy penaltu a kolena jsme měli odřená od asfaltu a místo tyček školní kabely. A hrálo se tak dlouho, dokud jsme věděli, když máma zavolala, už máš úkoly, tak si šel z placu, ať si hráli jakkoliv. To nebylo žádné taktické střídání, byl prostě čas na povinnosti a čas na hraní. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy náma hlava malajka ve sputníku lítala.

těžké, že dneska hrát s nima, tak vám to chlapi utrhne hlavu aj s ušima. A pionýr se do fotbalu příliš nemíchal. Někdo byl kvašťák, někdo šrojfa, někdo pospíchal. Dneska už na všechno jsou metody a systémy. To jenom my, volové, hráli jsme furt po zemi. Protože když to někdo napral vzduchem od nohy, hrozilo rozmlácení skleněné výlohy. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, to spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy náma hlava malajka ve sputníku lítala a svět byl veliký.

Každý chtěl mít trenky s bílým pruhem u boku. A všichni hnali jsme se bez hlavy do útoku. Nikdo se nevracel a brankář v bráně řval. Jsem tu sám, krucinál. Offsidy nebyly, bo neměli jsme rozhočí. A když se srazil hlavou, tak si znarval obočí. A když si fakt byl dobrý a uměl si kličky, tak tě vzali mezi sebe velcí kluci ze sedmičky. A když padl gól, neřvali jako šílení. Faul byl faul, a kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám nad hlavama lajka ve sputníku.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Vzal jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně Kač, kač.

saň doporučeně. Neteče, voda teče, záchod, a co si běhá ve stěně?

zapomenou úředníci, osud lecos chystá. Kolem vás sviští dál,

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Přední plot hledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou. Stejné tváře před rokem i za týden, sem tam si garderobu vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Rachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkní zmatky z toho vzejdou.

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

světa s vám, já znám tu zemi, znám. Každej rapštejn, konopiště, milotice, frýdlan, trábí, kozí hrády, křepinice, hel,

0: Krátce po 7. hodině raní.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

paní, buďte teď klidná, už vám neublíží ta mrcha bídná, jen jděte na chodbu.

záchranka přijela. Tak teď tu sedím na sobě erár, takovou vděčnost, tož to

Někde probouzím se nad ránem, kdy už zpívají kosy a ještě houkají sovy. Slyším svý blízký na druhém břehu, cítím plachost, klid a něhu antilopy bílí. Někdy probouzím se nad ránem, kdy se propojují světy a my se z divokých šelem bez úsilí proměňujem tiše navzdory své píše v antilopy bílí, v antilopy bílí, v antilopy bílí. Proměňujem se tiše v antilopy bílí, v antilopy bílí, v antilopy bílí. Proměňujeme se tiše v antilopy.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Let předních dnů vnímám jak déšť, kruh lidí a jmen a pravdu a lež. A hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek má.

zní zvuky podpatků na chodbách kláštera. Dlaždice praskají na drobné střepy. Jde dívka čekající na zázrak, co jí sem přivádí víra či pověra.

Podlého anděla, štíhlá a vysoká, jde po paměti. Dívka čekající na zázrak, královna démonů, nevěsta bez věna, má perly ve vlasech, nejdou jí k pleti.

0: zmatků na chodbách kláštera. Vlaždice praskají na drobné střepy. Kde dívka čekající na zázrak?
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

a tak nám podzim zase nic nepřines. Stromy se opily a mají kocovinu dnes. Hází po mě listím, ať prý je neruším. Tak raději zamávám těm mrakům vysokým. Tak k sobě máme zase o rok víc. Měsíce pluly jako 12 plachetnic. Všechny šly ke dnu, nezbyl po nich ani dým. Tak raději zamávám těm mrakům vysokým. A dny se krátí a s nimi i dech. Co bude, až voda podeme na břeh? Co bude s tebou, když tě nevylovím? S kým budu mávat těm mrakům?

a tak nám podzim zase nic nepřines. Jsme trochu mokří včera jako dnes, sušíš si vlasy a hlavně, že je s kým. Večer zamávat těm mrakům vysokým,

slyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, až se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen první.

jeden sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem sobě mír.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

město znal, kde končívala dráha. A jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který je tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil.

Teď už je mi fajn, mají tu teplo. Okna jsou zatřený bílou barvou. Není to čistec ani peklo, tak sestřičko, repete.

ještě si nekouzlila podmínky. Jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala, já totiž běžnej chleba nesmím jíst. A spoustu dalších věcí si mi dala, směl jsem si v tom

zoufalas, že se můžem protkat víc. Já zasel pochybnosti se mě, když jsem řekl ahoj, možná za měsíc. Myslelas, že se brzo vrátím zpátky a naše pokoje se spojí v jeden byt.

Chtěl jsem ti zavolat a říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říci, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá, veliký.

Jen s tebou nejvíce, nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na současnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslíš si, že každá díra v stropě bělobou se zatře, to už tu bylo, s tebou i bez tebe.

jako před lety, ty samé věty. A lidé radují se, jak je pravda prostá, dobře mu tak však on ví, za co dostal. A mezi těmi všemi darebáky jeden z mnoha, vica noha, nějaký vica noha. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací příří sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na svou častou práci raději. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě bělobou se zatře. To už tu bylo, jen v jiném duetu. Zase se to vrací a je to zase tu. To všechno zase tady, ta hrůza zase tady, ty noci zase tady, ta rána zase tady, seznamy zase tady, zákazy zase tady, ti lidi zase tady, i já jsem zase tady, mlčící zase tady, zbabilci zase tady, i čistí zase tady, i ty jsi zase tady, má lásko stále tady. Uděláme z tebe kašpárka na niti, ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti

Děla i špinavého racha, uděláme z tebe rakovina i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe tintily vantily, bude ti to slušet v režné košili, uděláme z tebe Jerryho a Toma, aby ses tu cítil fakt jak doma.

tam reš nebo cíchu, a nebo mladost moju. A nebo mladost moju.

těsně smydlaně. Umlaď mě stupně.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

čekám dopis z velký dálky, poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slovo, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase kroutí.

0: Povinní holuby zamrzly v polích.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčný jejich smích.
1: Že je slaboch, že prý nemá sílu, že se rány bojí, říká o něm předák Endiren.
2: Ten kojot
1: hodí se jen k tomu, aby chodil kempu pro zásoby, je prý jenom pro sníh slaboch Ben.
0: Na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel slabý.

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš.

chce zasnít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl myš.

zahořel k nocvičky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovlásko po tvé rtěnce.

lásku. Stýská se mi černovlásko, smutný

0: je krátce po 10. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Poslechněte baladu o jedné akci zdárné, za níž chytli dva šoféři opatření kárné. Nejsem žádný bravokárce, ale můj ty smutku, posuňte zač chlebodárce.

Na apríla odpoledne řídil Míša Brychta, zaplněný autobus jel ke stanici Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, v tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl. A ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí se zas čertí, nevědouce, že je ničí aprílový žertík, aprílový žertík. Hromadná doprava, pořádná otrava, a kdo se rád mačká, užije si stačí kačka. No a tak se Míša s Ríšou bavili své rázně, cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Krajské plyny přijdou potíže, začpí chlupan polyotylén. Tvůj aktivní buran v kostech spál, teď tvrdí, že vyzerají taktopylén.

panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli, vzadu apeniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly strýce Kaliguly, chcete-li, vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti? Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pokoří, s kytarou v ruce si šlapem cestou stále dál.

do školy all right. Miss Lonely, a tak si mohla znát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit.

nima žít. Kdo ti to mohl hlít, vysvětlit, jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže ti, nenalézá se zdviž. Teď už to víš.

všichni se snažili tě pobavit a toužili stát se loutkou v rukou tvých. Ale neviděla jsi, jak zraňuješ

zaklamaná. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Pod pradávna tichým krajem, právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak.

ruku zvící cepu, nebo tloukala řepu, zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš, ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Deňka.

vítřem, zaženeš vrásky kolem očí a do místnosti nahlídne oknem tma, pak poznáš, jak ticho mlčí.

poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový. A rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej.

0: parametr ukazuje stavy infarktový.
1: Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí.
0: Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví.
1: A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tale křivka, každý nevinný.
0: Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci.
1: Po poradě vykopnou mě o dvě patra výš.
0: A jak takhle stoupám přelet, o tom dole ztrácí.
1: Z výšky ovšem větší dálky lépe pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkovýmu štěstí.
0: Čáry, máry, hloupé sváry, cviky, kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky.

Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi, podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech,

zbytečné pozdravy. Jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu. Smáli jsme se lidem,

Vzali jsme se za ruku, abychom se už nikdy nepustili a hledali kytku.

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku.

Marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní strán, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš chvíli snít. Proti smutku

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Vzpomínám a na chvíle s tebou bez hranic a na deštivou

na nejbližší pevninu. Co tak nabídnout za radu?

zasazený je na bok. Jsem prasklý hrnek, ve kterém není ani lok. Jak potěšit děti, jak získat jejich přízeň, čím zahnat nekonečnou.

Kdysi dávno pánu Bohu vypadl z kapsy na dýsek. Kudálel se, zastavil se až na pláži o písek. Ležel tiše do kafatí, vlny dolů nesmetly. Všechny ryby si v něm tenkrát v noci hezky početly. Co je psáno, to je dáno, a proto od těch dob všechny ryby mají nakázáno

jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Horehron, já jsem Horehronka, pojďte chlapci do nás.

Chápu tvý nápady, úmysly, nesmysly, i když jsou většinou tak trochu nemístný, na dno a na zem. V rychlosti na doraz budu se vracet znovu a zas. Součástky bez dílu, otáčky na míru, točí.

této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

život mě řál. V kraji černých skal a bílých znamení život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

Po špičkách přemož svůj hlad a strach, voní jak šípkový keř. Až přijde, najdeš jí, sama se rozezní, nadechni.

0: této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Uživatel Bára leží v pláči, když prý je teď dospělá, tak ať si sama vydělá na

archetyp bílé přirovnání k cti. Zamrzlá číž, chlad plouvá do krve, přichází chvíle, která rozboří zdi probuzená. Urácíš koryty, do sebe vnikáš ze všech stran.

růžové moře příbojem mě hřálo, ťukání srdce nad hlavou mě kolébalo, tak dobře bylo v té tmě, než kdo si zavolal mě. Podivný hlas, jako když zahouká loď, přišel tvůj čas, pojď.

Vše, co je tady a teď, je dům a kolem něj zeď. A za tou zdí v dál.

0: kdo tě poprvé vysadil do větví stromu. Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu. Vidíš to předjeří jen kousek od domova. Na chvíli zaťatý a pak si volal znova. Před mořem, před bouří, před lety.
1: Před mořem, před bouří, před lety.
0: Poznáš ten stín.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad?

až jsem se celá proměnila, tak jako kukla v motýla. Tak jsem tu s vámi léta žila, i když ta láska skončila, nevěř

Tváří barvami, milenci s muzikou splynou. U řeky za deště pak mezi kapkami poznají Ostravu jinou. Město už netone v prachu a pohledu.

0: krátce po 16. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Pučálkovic a Mina, tu se divně kouká, zlatá rybka a slon Bimbo, prohánějí pavouka. Jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva. Manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance. Vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Kdyby v tu chvíli, kdy se vracíš domů, spadla sem puma z neutronu a pak se ti zapíchla rovnou před špičky,

Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. V skleněných panenkách plamínky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled tak pálí. V skleněných panenkách plamínky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled, tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali.

Máš totiž tělo, jak z pálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a skrýše a pastičky tvarů.

Máš totiž srdce, jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti prorazil. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti... Vždyť máš srdce, jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé,

veselo, bez vítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Nemáme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme,

vymyslil vodu přes cedník, je z tebe nakonec mučeník, čekaj tě ovace a potom veřejná kremace, rozdělaj pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si odvíral papulu, kdo to je u kůlu, porec za nás si otvíral papulu. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře, hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Moře

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Pan Vlastimil začíná nový život, má 80 let a za sebou rozvod. Svůj první rozvod. Rozhodl se dělat věci, které v uplynulých 60 letech dělat nemohl.

Číka skočit v parku na fenu. Manželství trvalo 60 let, vše ale jednou pomíjí. Stání trvalo 20 minut, ještě že děti už nežijí. Rozhodl se dělat věci, které v uplynulých 60 letech dělat nemohl.

0: kávy k probuzení destilát.
1: Každé ráno.
0: A hned je vzhůru, každé ráno rád.
1: Každé ráno destilát.
0: Rá po ránu do kávy k probuzení destilát.
1: Každé ráno.
0: A hned je vzhůru, každé ráno rád. Sklenice slivovice každým dnem otáčí se vzhůru dnem. Pak je on je

0: přátelé se splašili básně.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

kdo by jednou chtěl bejt poprav dětskej chlap a na šífu křížit svět ho neleká. Teď příležitost má a stačí, aby se jí

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Úplně ve spod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta vzájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je. Všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí. Všechno a všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru. K ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky, několik starých známek na obálky i cesta kam si na kraj světa. Jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za límec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Úplně ve spod, v papírové klenotnici, zapadla jehla z rybí kosti. Ustřižené rukavici, jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není. Slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není. Slepička na klíček, klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli

tak se zpátky zase vracím. Na ta místa, kde jsem žil, vzpomínky se často ztrácí.

často sebe tam se čísi. Je to pěkná řáda.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

připadal ti jak pekelný anděl. Jednou si tenhle šílený Bert s nějakým plbcem na barset vedli tam řeči o mašinách a ten trouba mu na vonisách. Slovo dalo slovo a vypilo se dost, že si daj sprint jen tak pro

teda, kdyby zvonil Berte přerazil židli, mohl jsi tu s náma bejt, to vím. To, co z tebe zbylo, je na chodbě v kýbli. A kořalk je málo, abych zahnal splín. Když po tebou řvou železný koně, jako by zvabank hrál, seš blíž k nebi a nohou v rově, tak přilož a jedeme dál. Když naplno řvou železný koně, jako by zvabank hrál, seš blíž k nebi a nohou v rově, tak sakra přilož

nestarel jsem se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli,

čas noří, zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích, trusk ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot.

dokážu bez pochyb. Tak pečlivě vždy vážím rub a líc, až neudělám nic. Napoleon vytáhl břitce s vojskem na dalekou Rus a to mohl doma na Korzice jít na vinařský kurz. Napoleonem byl bych rád, ale kde pak bych to zvlád? Já jsem na tak velké činy příliš obezřetný typ. To, co zvládl by snad jiný, nedokážu bez pochyb. Tak pečlivě vždy vážím rub a líc, až neudělám nic. Ku příkladu, kdybych teď měl napsat nějakou písničku,

a bytí. V síti konfidentů, co hrajou loutkový divadlo s půlkou parlamentu, skoro váhá žít za plentu a pak v momentu váha se vychýlí o půl centu na stranu toho, kdo ti slíbí vyšší rentu.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy, koukej, ten křivák je můj stín. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí, lampu mi přines Aladin.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivní siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj.

Rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka, kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit.

Všechno to začalo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z Rade Nová hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

A takhle nějak to tenkrát začínalo. Nezřív našli jsme si starý seří důměr, starý prázdný král. Pár starý kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A nosil jim

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Naše zraky.

své. A když ne, nedá se sítit. A když jo, chtěl bych to cítit. Včera večer mě potkal smutek, až to v podbříšku za sebe. Šlo jenom o to, šlo jenom o to, abych se dostal do nebe. Tak poraďte mi dobrý skutek a nemyslím jen na sebe. Vždyť, co je dobrý pro mě,

dívám se Pánu Bohu do oken, jsem pěkně drzej, vzdychám. Máš se asi nazdař, Bůh, a promiň, že ti ty

Večer mě potkal smutek, až to v podbříšku za sebe. Šlo jenom o to, že nechce se mi do nebe. Šlo jenom o to, že nechce se mi do nebe.

Matka se vzteká, oči se pomalu kríží. Písek je prohřátej, den zvolna ubíhá. Posvačím zmrzlinu, začne mě loupat v kříži. Léto je nejlepší, co mě teď zajímá.

lidi si kupujou tykve. Červený melouny, nejlepší veget, co znám. Horko mě poráží, mám snad jen 50 IQ. Že už nemůžu na nohy, nic pro mě neznamená. V

stromů a hrát si na pocestné, nevrátit se domů a vést ti řeči zcestné, utonout v moři lesů, hrát si na stopaře, utonout v moři lesů a potkat němé tváře, upadnout do bláta a zase znova vstát. Života bído, přece mám tě rád, ležet pod klenbou nebe a hrát si na Adama.

zateplenou hospody a hrát si na tuláky a nemít žádný důvody čekat na noční vlaky, utonout v moři piv a v moři utopenců, utonout v moři piv.

sasí pod klenbou hvězd a hrát si na volnost, nechat prach dlouhých cest a nikdy nemít dost, tonout v prachu měst a hrát si na svobodu, utonout v prachu měst a hledat živou vodu, upadnout do bláta a zase znova vstát, života bídou, přece mám tě rád.

mě vždycky pobavil. Sorry, že jsem se tolik let nestavil. Co se bude dít? Máš nějaký plán? Každej se bojí,

Už jsem přestal věřit na divy, ale teď se divím tomu, jak se rychle blíží zem. A nikdo už mi za chvíli snad řekne, proč tu jsem. Otevřou se dveře a v nich bude stát Buddha nebo Cohen nebo Viktor Frankl snad. A můj učitel kurz řekne, chlapče, s trápením je šluz. Věčnost to je kytara a 12 taktů blues. To se bude dít. Celkem fajn plán. Každý se bojí.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: things. Před malou chvílí bylo 20 hodin.
2: Kdyby tady byl

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Čelo je přeorané pole, hrásek změť ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeď, zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodě

v ruchu spočítá, vnuku 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí, pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas malý z obličeje, obraz z tváří.

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Jak praví, hezká je hodná a bohatá a jmenuje se Bílá.
2: Inu, ale kdo ví, bude-li mne chtít?
1: To je má starost, jen řekni, že se mařenka.

na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj přístížin. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a ladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, ten křivák na zdi.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj.

rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka, kůži země zatím ještě nikdo nestáhl, tak se

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi

tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ním černý havran stál.

Na dlani zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna prší.

starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva se na ní kejv, i urozené dámy na srdci měly šrámy, šeptali mi mon.

Teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník.

Všechno to začalo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

takhle nějak to tenkrát začínalo. Nejdřív našli jsme si starý seří důměr, starý prázdný král. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval.

pod bělmi spangejtů mává šedivým prachem přikrytej. Mrholí a z mlhy závoj je na mě schválně ušitej.

čas. Kolikrát

0: trust.
1: Malinké chaloupce v podhradí kouří se z komína, tak tady bydlí láska.

Tak to chodí, po každé se neurodí, znáš to, jak to chodí. Znáš to, jak to bývá, rána jsou nelichotivá, znáš to, jak to bývá.

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval, pryč jsou všechna slova.

vámi. Nemůžete takhle hulit, chlapi.

Vždyť malinkatá mandelinka o bramborách sílí, pak leze zíry, vystrkuje kníry. Má mě ráda, nemá ráda, nebo radši kamaráda, ať je to ten nebo ten, kdo tou bránu vejde, ten musí jít z kola ven, a jinak už to nejde.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Povídá jednou Abraham

pár prošlapanejch bot. Co všechno já už nezažil.

šťavnatý bůček. Zkusila ping-pong, forehand a backhand a potom smeč. Zvala jak King Kong, to když jí do lítka chytila křeč. Řekl jsem zkus trekking, prý se tím dobře ztrácí kila. Už prošla Peking a ještě dodnes se nevrátila. Chudák běta.

Je to jak Beatles na startu, All My Lovin' a She Loves You. Vložili mezi nás paspartu, podrazím-li tě vyhraju. Podrazíš-li mne vyhraješ, je to jak ranej Olympik. A i když to v nás roztaje, zůstane jeden trosečník.

0: Hlavně mi zataj veselku, neskládej o tom písničky. Od toho já mám kapelku, děkuju milí sudičky.
1: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

lidičky, co pak jste provedli, že jste tu zavřeni v tak velkém vězení. Zdali jste někoho chudého podvedli a teď jste tady v těch barácích zavřeni. Nikomu na hlavě vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací, výdělek tu máme, za byt a za stravu, za oděv děláme. A proč v tak nepěkných barácích bydlíte? A proč

slunko zapadne. Kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi.

A já jsem myslel, že spletl jsem silnici a místo do města dojel jsem k věznici.

Člověku, bratru, ubližují. Odkud pak si přijal, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

prosím vás, počkejte. Dovolte otázku. Zda když tu žijete, myslíte na lásku, na krásu, na štěstí, co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti. Z toho jsme vyrostli, tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zabít.

ach moje lidičky, já vám nerozumím. Myslel jsem, že duše je největším bohatstvím. Umět si trochu hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, z louky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš a poznáš svoji mílku.

mě nikdo nečeká. Nerozumím lidem, podivná je doba, smutná je nálada, města Litvínova.

0: kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až zásluhou aut, a to ze ksovejch kol, ty všichni dobrý lidi zmiznou jako líp, co brácho s tím, co s tím.
1: Dobrý lidi nejsou pára, tomu nevěřím,

stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch loktů.

když stín nad strží v Utahu skrývá rokly přes polední žár. Je slyšet z dola ozvěnou

protože jsme, jak ty říkáš, sračky na kořalové. Když jsme spolu, lásko moje, to první léto sloužili, v srdcích plno nepokoje.

když makáme, tak proč na plný pecky? Asi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky jako ořálové?

jen jako články novinové. Myslíš proto, že jsme lásko moje sračky a pořádové.

nad vodu všech moří a nad pláží si postavit dům, tak jednou překonat svůj strach z neznámých míst. Tak jednou dotknout se ruky, co tvoří, a půlku světa předhodit lům a večer

okusit, jak chutná sláva, a nezblbnout a dožít se let, a léty prokousat se k létu.

nebe je do kořán. Čekáš tu na první autobus do Podbořan.

padá měsíc do mechu. Zapadá měsíc do mechu a chvíli si lehá na střechu.

jazyku, květ medvědího česneku. Zapadá měsíc do mechu. Zapadá měsíc do mechu a chvíli si lehá na střechu.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a klidně i mohlo se stát. A klidně i mohlo se stát. Je to začátek a konec, a pak to mezi.

Je jaro a dny se dlouží, stíny a sukně naopak, bolí mě v zádech loup kříži a výrazně se mi zhoršil zrak. Hlava mi šedne, vlas se ztrácí, po dlouhé zimě mám ještě bledou tvář, nemůžu spát a pořád se mi vrací. Ta jara, když ještě měla zář, zas je tu máj a všechno kolem kvete a hezkej holek je rok od roku víc. Chtěl bych jen sedět, doutit.

desítky jar jsem s vášní prožil a najednou mi schází tenhle cit. Potřeboval bych trochu mízy dožil a holku, co by mě chtěla mít. Nestačím koukat vlevo vpravo, ze zdola nahoru a zase zpět. Chce se mi křičet krása, bravo, a pak si uvědomím, kolik je mi let. Zas je tu máj a všechno

Jsem star, sotva se ploužím a zvězděm na bezdězu vedu monolog. Najednou vím, že na to, po čem toužím, mi stačí už jen těhle pár slok.

Jak se mění svět každým dnem, sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: protáhla hnojem, do dneška mi šrámy srdce vroubí. Jakovi jsem u ní leštěl kliky, dělal troubu, měnil zvyky, a pak mi přitáhla mrcha šrouby.
1: Jestli něco můžu dodat, radím vám se před ní schovat, moje zkušenost je totiž stejná.
0: Pro nás je na hlavě máslo zvykem, odpovědí s otazníkem, ještě že jsme tady mezi svejma. Vždycky, když to nejmín čekám, na ní nemyslím a jen tak těkám, někde postává a stydce voní. Bývá milá, cudná, podmanivá, neprudí, nezývá, když se zeptám, kolik je, řekne tři sloní.
1: Jenže není všechno, jak se jeví, na povrch vyplavou plevy, brzy skončí kouzlo noci letní.
0: Láska bez velkýho ptaní, všechny vklady krutě zdaní, z cenných papírů.

polstrenek, lásku zbalit kufry nedonutí. Může klidně štěkat jako fenek, udělat si prápor stranek, lásku zbalit kufr

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trousil trus. Byl jeden autobus, byl jeden autobus,

tanci zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil boss.

autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trous

a na chodníku klouže led. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď,

a místo popela na hlavě sníh. Sněží a v kapse mám balzám na prasklý rt. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až to letí tam, kde teď bydlí neštěstí. Sněží a ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned.

0: za tvůj úsměv bych všechno dal.
1: Je krátce po jedné hodině.
2: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Ráno horkou vodou zalila čaj zelený. To byl její oblíbený zvyk, rituál neměný. Posnídala žitný chléb, zapila ho čajem.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Přivedl jsem domů božce, nádhernýho nosorožce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě.

ti toho tlustokožce originál, nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky Grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenkým.

kudla bezrádného, krovinám až mysli nevěrné, od Dunaje k Hltavým, Baltu celého pěnám, krásohlasí z mužených Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o ně měl již byv k ourazu zášti jazyk. A kdo se loupe, že té volající vzhůru dopustil, kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Pálnice to je stoka z městských stok. Z lidí tam šelmy slyším jejich krok. Musí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pán Bůh a policajt tě opatruj. V půl třetí ráno vidím v září hvězd. Divnou postavu kráčet prachem podél cest. Zamává na mě a já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká, dálnice to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tamhle u třech skal. Díky vám, pane, že jste mě kus vzal.

Třem skalám bylo to tak 9 mil. Dálnice to je stoka z městských